0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
0: Oba.
2: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
3: Posloucháte Klasik Praha.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
4: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
5: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Tohle je Klasik Praha.

0: děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic tím neudělal!
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech. Jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré středeční ráno. Máme 12. srpna, což nás v čase přenese do 17. století k odvážnému skladateli, který bez dovolení unikl ze služeb svého chlebodárce. Zda se mu to vyplatilo, se dozvíte v dnešním ranním vysílání. Přeji vám pěkný poslech.

Slyšeli jsme ukázku z díla Andreje Falconieriho. Byla to O vecose, ta árie nad Čakonou, kterou nám zaspívali João Fernandes a Zachary Wilder za doprovodu souboru L'Arpeggiata pod vedením Kristiny Pluhar. Jsou 3 minuty po 7. hodině, máme 12. srpna a bylo to 12. srpna v roce 1644, kdy se narodil Heinrich Ignác Franz Biber, vynikající skladatel, náš rodák, hovořící německy, který proslavil svou duši milující hudbu i v zahraničí. Jak se mu to podařilo, i k tomu se dostaneme, ale teď už budeme poslouchat hudbu Richarda Wagnera. Zaposloucháme se do předehry ke třetímu dějství opery Valkýra.

Dozněla předehra ke třetímu dějství opery Valkýra Richarda Wagnera. Hrála Česká filharmonie pod taktovkou Jaroslava Vogla. Je 7 hodin 9 minut, nás za chvíli bude zajímat od Sergeje Rachmaninova jeho preludium a především to, jak je hraje Martin Kasík. Ale ještě předtím vás určitě zajímá, jaké máme předpovědi na dnešní den. Nejdřív teda ta, která se týká počasí. Nejvyšší teplota by měla dosahovat stupňů mezi 26 až 28, takových hodnot. Bude jasno, takže máme pěkný letní den a nebude až tak příliš horký. Teď už pěkná skladba Sergeje Rachmaninova.

Potleskem bylo oceněno preludium Sergeje Rachmaninova a především hra Martina Kasíka. A po takovém pěkném výkonu skvělého klavíristy přicházím opět s předpovědí, ovšem tentokrát se týká pražské dopravy. Komplikace vás nejspíš zdrží v Kukulově ulici a také v Ústecké. Tam jsou hlášeny dopravní nehody. My bez nehody pokračujeme dál v našem ranním programu a tentokrát hudbou k filmu Emma. Složila ji Rachel Portman.

0: Klasik Praha.
1: Pořad Švédský stůl v dalším dílu představuje CD Sciarrazzula Barrazzula s renesančními a raně barokními tanci, které nahrál francouzský soubor Musica Antiqua. Co znamená Sciarrazzula Barrazzula v názvu, se dozvíte v neděli v 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
7: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
8: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Čínský klavírista Lang Lang nám dohrál valčík číslo 1 des dur, takzvaný minutový od Friedricha Chopina. 23 minut po 7 hodině. Dnes máme 12. srpna a to je také den, kdy byl pokřtěn Jindřich Ignác Franz von Biber, vynikající autor mnoha krásných skladeb, ale také vyhlášený houslista středního baroka. Narodil se v roce 1644 ve Stráži pod Ralskem a nejspíš studoval v Opavě, což je poměrně daleko od jeho rodiště, ale zdá se, že tomu tak bylo. Později našel jako mladý hudebník místo v Grácu, ale pak se na něj usmálo štěstí a mohl se přestěhovat do Kroměříže. Tam totiž byl zaměstnán u olomouckého biskupa Karla II. Z této služby ale unikl. Kam a proč, to se dozvíte za chvíli.

a Sergio Azzolini. Předtím si ale připomeňme opět jednoho z našich významných hudebních předků, Heinricha Ignáce France von Bibera. Tento slavný skladatel středního barokního období, pocházející z Ralska, tak ten se uplatnil u olomouckého biskupa Karla II. V Kroměříži, v tamní kapele. Tam působil jako ředitel kapely Pavel Josef Vejvanovský a tak se dobře znali. Biber tam se zřejmě těšil dobré pověsti, co by skvělý houslista, protože jej olomoucký biskup vyslal do Absamu poblíž Innsbrucku v Rakousku, aby vyjednával se slavným výrobcem nástrojů Jakobem Steinerem o nákupu nových nástrojů pro kroměřížskou kapelu. Ovšem Biber vycítil v Innsbrucku a v Salzburgu příležitost pro to, aby se posunul ve své hudební kariéře ještě dál a našel místo na prestižnějším místě, než bylo to olomoucké. A v skutku našel. Nastoupil do zaměstnání u salzburského arcibiskupa a usadil se v Salzburgu.

0: Ondřej Žindelář a Sergio Azzolini nám za doprovodu souboru Rezonanza Praga dohráli sóla ve třetí části dvojkoncertu pro dva fagoty a orchestr F-dur Antona Zimmermana. Je 7:36 a my se ještě jednou vracíme k našemu významnému hudebníkovi Heinrichu Ignáci Franzi Biber von Bibern. Ano, dosáhl i šlechtického titulu. Tak významným hudebníkem středního barokního období byl, který měl i čich pro to, kde nejlépe uplatní svůj talent. Jak jste slyšeli, unikl z Olomouce a usadil se v Salzburku. Naštěstí se tento únik bez dovolení ze služeb olomouckého biskupa uklidnil a byl nějakým způsobem zajištěn, že mohl v Salzburku zůstat bez potrestání a mohl tam působit a zdá se, že se mu velmi dařilo, neboť tam začal také publikovat své skladby. Oženil se tam ze svazku, se narodilo několik dětí, dva synové se věnovali dále hudbě právě v Salzburku a on sám mohl, kromě toho, že byl vynikajícím hráčem na housle, jeho vlastní technika mu umožňovala snadno dosáhnout 6. a 7. pozice, navíc používal vícenásobné rejstříky, tak se především věnoval komponování hudby a pochopitelně zvláště pro housle, ale také pro další nástroje. My si z jeho díla připomeneme jeho Passacagliu, což je část ze sonáty číslo 6. Hrát nám bude soubor Romaneska pod taktovkou Andrew Menzí.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme hudbu Heinricha Ignáce France von Bibern. Byla to hudba, kterou nám zahrál soubor Romaneska pod vedením Andrew Menzi a my se zaposlouchali do Posakaly do šesté části Biberovy sonáty. Teď je 7:44 a čeká nás tanec dětí a příchod dospělých z baletu Louskáček Petra Iljiče Čajkovského. Hraje soubor berlínských filharmoniků pod taktovkou Simona Rattla.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
2: Oba.
4: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90 a Proud, obrač Proud s ležákem nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland.
9: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
13: Jsme Klasik Praha.

Dozněla hudba Wolfganga Amadea Mozarta. My se zaposlouchali v podání Bohuslava Matouška a Jaroslava Tůmy a také v podání kolegia českých filharmoniků do Mozartovy chrámové sonáty číslo 14 C-dur. Ještě 5 minut zbývá do 8 a to je čas pro tvorbu Richarda Strause. Uslyšíme první část života Hrdinova. Je to část nazvaná Hrdina a hrát ji bude mládežnický orchestr Gustava Mahlera pod vedením Seiichi Ozawy.

0: Slyšeli jsme ukázku z života Hrdinova z tohoto díla Richarda Strause. Byla to první část Hrdina, kterou hrál mládežnický orchestr Gustava Mahlera pod taktovkou Seiji Ozawy. Za pár vteřin bude 8 hodin, uslyšíte zprávy a pak také od Františka Xavera Richtera jeho Tédeum, první část Tédeum Laudamus, které nám přednese Czech Ensemble Baroque Choir a Czech Ensemble Baroque Orchestra pod taktovkou Romana Válka.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Dnes nastane zatmění slunce. Z Česka bude v podvečerních hodinách pozorovatelné jako výrazně částečné. Jako úplného budou moci lidé spatřit v Grónsku, v severním Rusku, na Islandu a ve Španělsku. V Česku nastane maximum úkazu zhruba ve 20 hodin a 11 minut. Pozorování bude zprostředkovávat řada veřejných hvězdáren. Jejich seznam lze najít na stránkách astro.cz. V noci na čtvrtek a pak bude také možné pozorovat meteory meteorického roje Perseid. Frekvence bude významně stoupat zejména od půlnoci do rozbřesku. Petrochemický komplex Zapsib Měchtěvim v Tobolsku na západní Sibiři, největší závod na výrobu skapalněného ropného plynu v Rusku, který se stal v noci na pondělí terčem ukrajinského dronového útoku, byl při úderu poškozen. Tento podnik vytváří zhruba 2/5 celkové ruské produkce LPG. Podle jednoho ze zdrojů agentury Reuters byl kvůli vyhodnocování škod zcela odstaven na dobu neurčitou. Tým českého filmu Neporazitelní dokončuje anglický dubbing a s americkým distributorem Highland Film Group připravuje uvedení ve Spojených státech amerických a na dalších zahraničních trzích. Producent filmu Petr Jákl do projektu přinesl své dlouholeté vazby na americký filmový průmysl. Z českého sportovního dramatu se prostřednictvím kulturní diplomacie stává film, který otevírá téma života s handicapem, adaptivního sportu a duševního zdraví. Dnes bude nad Českou republikou většinou jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 29 stupni Celsia. Na severu a severovýchodě území bude trochu chladněji. Na horách v 1000 metrech kolem 17 stupňů Celsia. To je ze zpráv v 8 vše. Nyní už se zaposlouchejme do části TDA Františka Xavera Richtera.
1: Jsme Klasik Praha.

Dozněla první část Tedea Laudamus z Tedea Františka Xavera Richtera. Zpíval nám Czech Ensemble Baroque Choir a doprovázel je orchestr Czech Ensemble Baroque Orchestra pod vedením Romana Válka. 8:05 už je připravená skladba Ignáci Jana Paderewského. Uslyšíme koncert pro klavír a orchestr a mol, respektive druhou část v podání Igora Lipinského a Buffalo Philharmonic Orchestra pod vedením Joana Falety. Ještě předtím jsou to ale informace o dopravních nehodách, které komplikují průjezdnost Prahou. Jedna je hlášena z Ucelkovy ulice, další z ulice v Podzámčí. Buďte opatrní také v Dobřížské ulici. Zdržíte se kvůli dopravní nehodě nejspíš také v Kukulově a v Ústecké ulici.

0: Slyšeli jsme známou melodii Elmera Bernsteina z filmu Sedm statečných z roku 1960. Hráli nám ji filharmonici města Prahy. Dohráli v 8 hodin 20 minut. Za chvíli si vyslechneme jednu z goldbergovských variací Johanna Sebastiana Bacha. Hrát nám ji bude Mahan Esfahani. A také na vás čeká soutěž o 2 vstupenky na vystoupení Kalabis kvintetu.
1: Klasik Praha.
2: Můj další host byl se mnou poprvé ve studiu, když mu bylo 13 let. Už tenkrát všichni obdivovali jeho talent a nyní ještě studuje v současnosti ve škole v německém Mannheimu. Mladý klavírista Jan Čmejla přijde ve svých 22 letech, aby vyprávěl o svých úspěších, představil z Brusu novou nahrávku klavírních skladeb a zeptám se ho, zda při jeho vytížení bude koncertovat i u nás. Poslouchejte ve čtvrtek v premiéře v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní. Svatováclavský hudební festival letos navštíví Lukáš Vondráček, Collegium Marianum, Ensemble Tonus, Schola Gregoriana Pragensis, Stefan Veselka nebo Český filharmonický sbor Brno. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Vstupenky na www.shf.cz.
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
5: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
6: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
7: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
9: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
10: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Tohle je Klasik Praha.

Dozněla jedna z goldbergovských variací Johanna Sebastiana Bacha. Hrál jim Mahan Esfahany. My se v následující chvíli zaposloucháme do hlasu Bryna Tervla a uslyšíme, jak krásně zpívá jeden z tradicionálů, Arlan Yamor. Zpívat bude za doprovodu České filharmonie pod vedením Paula Batemana. A pět nám bude také během naší dnešní ranní soutěže. Díky ní můžete vyhrát dvě vstupenky na jeden z koncertů Mezinárodního hudebního festivalu Lípa muzika. Tento koncert se koná 3. října od 19 hodin v evangelicko-luteránském kostele ve Waltersdorfu a vystoupí na něm vynikající soubor Calabis Quintet. Je to soubor složený ze samých dam, skvělých hráček na dechové nástroje Zuzana Leimer, Jarmila Jarmářová, Anna Sisová, Denisa Beňovská a Adéla Psohlavcová. Ty všechny vám budou hrát skladby Amy Beach, Geraldine Mucha, Edvarda Elgára nebo Karla Nielsena. Dříve, než budeme soutěžit, připomínám, že je důležité soutěžit podle pravidel a ta pravidla najdete u nás na webu www.klasikpraha.cz. Také připomínám telefonní číslo, kam můžete během následující skladby volat své odpovědi. A tím je číslo 739 987 987. Prosím, volit jenom po dobu následující skladby. A teď už se dostávám k soutěžní otázce. Kolikátý ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa muzika se letos koná?

Dozněl tradicionál Arlania Mor v podání Bryna Tervla a České filharmonie vedené Paulem Batemanem. Jsou 9:30. Skončila možnost volat odpovědi na dnešní soutěžní otázku a tak vyhrát 2 vstupenky na vystoupení Kalabis Quinteta v podání vynikajících dam. Jste mohli slyšet spoustu pěkných skladeb a prodechové nástroje. A to díky také Lípa Muzika, mezinárodní hudebnímu festivalu, který se letos koná díky svému 25. ročníku. Já se ptal právě na ten počet, na ten kolikátý ročník to je a skutečně je to 25. ročník tohoto festivalu, který můžete zažít na nejrůznějších místech právě kolem České Lípy a dokonce i za hranicemi. Koncert Kalabis Quinteta se koná v evangelicko-luteránském kostele Waltersdorf. Bohužel ke mně nedošla žádná správná odpověď a tak končím dnešní soutěž bez výherce. Nicméně poslouchat pěkné melodie můžete i u nás a dál. Ta následující pochází od Felixe Mendelssohna Bartholdyho a její svatební pochod ze snu noci svatojánské.

0: Dozněl svatební pochod ze snu noci svatojánské od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Hrál nám Gewandhaus Orchestra Leipzig pod taktovkou Richarda Schei a dohrál 8 minut po 8:30. Nyní se zaposloucháme do rapsodie pro orchestr Espaňa Emanuela Chabriera.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme Rapsodii pro orchestr España Emanuela Chabriera. Hrál nám Orchestr National de Lyon pod vedením Nikolaj Šepse-Znajdra a dohrál ve 8:45. Nyní se přesuneme k tvorbě Frederica Delia a zaposloucháme se do jeho známé skladby La Calinda. Hrát nám bude Academy of St. Martin in the Fields pod taktovkou Nevila Merindra.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Špičkoví světoví varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
5: Oba.
7: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
8: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
9: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech. Jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
10: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
11: Klasik Praha.
12: Klasik Praha.

Igor Františák a Martin Kasík nám dohráli druhou část sonáty S-duru pro klarinet a klavír Johannesa Brahmse. Dohráli 4 minuty před 9. A to je čas pro další umělce, kteří nám zpříjemní dnešní dopoledne. A budou jimi členové souboru The King's Singers. Revisi Venue du Printemps nám zaspívají a autorem této pěkné skladby je Claude Lejeune.

0: Soubor The King's Singers nám dospíval klasickou skladbu Claude Loge na jeho píseň Revesivenir du Printemps a uzavřel tak dnešní ranní vysílání. Za chvíli se zaposloucháme do dalších melodií, ty ale už budou patřit do dopoledního bloku a tím vás bude také provázet Filip Sichrap. Tou první skladbou po deváté bude Venuše. Jedna z částí orchestrální svity Gustava Holsta Planety a my ji uslyšíme v podání Orchestru Symphorique de Montréal pod vedením Charlese Dittoa.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Slyšeli jsme druhou část symfonie číslo 5 F dur Antonína Dvořáka. Hrála Česká filharmonie pod vedením Jiřího Bělohlávka a dohrála 2 minuty po 9:45. Posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha. Dnes s Filipem Sichrou, který má pro vás připravenu také dopolední soutěž našeho rádia, která upozorní na to, že už se blíží září a v něm také některé festivaly, například Dvořákova Praha. A právě na jeden z koncertů tohoto festivalu vás srdečně zveme a pochopitelně budete moci v rámci soutěže vyhrát i 2 vstupenky. Je to koncert s názvem Brassissimo. Vystoupí ansámbl Klasik v divadle X10 17. září od 20 hodin.

0: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Posloucháte Klasik Praha.

Andreas Scholl nám dospíval árii z oratoria Maddalena ai piedi di Cristo Antonia Caldarim. Zpíval za doprovodu orchestru della Scola Cantorum Basiliensis pod vedením René Jacobse. Je 9 hodin 27 minut, vy posloucháte dnešní dopolední vysílání Rádia Klasik Praha a nyní můžete taky vyhrát dvě vstupenky na jeden z koncertů Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Tento festival začíná 5. září a my pro vás máme v naší dnešní ranní soutěži dvě vstupenky na 17. září od 20 hodin na koncert, který pochází z řady koncertů bez kravaty, a tak si můžete obléci pohodlné oblečení a navíc se během koncertu i často usmívat, neboť půjde o vážnou hudbu. Nevážně, vystoupí populární německý soubor dechových nástrojů Ensemble Classic a vystoupí s programem s názvem Brassissimo. Bude to ušlechtilý, pružný a energický zvuk mistrovsky ovládaných žestěvých nástrojů, z kterého se dočkáte. Spojí bez problému árie z kouzelné flétny, včetně virtuózní královny noci, se směsí melodií z romantických baletů, ale pozor, také z evergreeny Duke Ellingtona či Leonarda Bernsteina. Na to se tedy můžete těšit 17. září v rámci Dvořákovy Prahy, a to v divadle X10 od 20 hodin. To je výhra dnešní soutěže, ale naše soutěže mají i svá pravidla a ta najdete u nás na webu www.klasikpraha.cz a také máme telefonní číslo, kam už za chvíli během příští skladby a jenom pouze během ní budete moci volat své odpovědi na dnešní soutěžní otázku a tak dvě vstupenky na zmíněný koncert vyhrát. Je to číslo 739 987 987. Prosím, volejte opravdu jenom po dobu následující skladby, kterou bude známá skladba Claude Debussyho Dívka s vlasy jako len. A já se teď už ptám, z jaké opery pochází árie Královny noci.

0: Dozněla skladba Claude Debussyho Dívka s vlasy jako len. Solo nám hrál András Otzenmayer a doprovázel Rotterdam Philharmonic Orchestra pod taktovkou Janika Nézet Segana. Byla to skladba, která dozněla 9:30 a také zněla během možnosti volat odpovědi na soutěžní otázku dnešního dopoledního vysílání a tak vyhrát 2 vstupenky na jeden z koncertů Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha na takový, který vás přenese do mnoha žánrů klasické hudby a navíc vás možná i trochu rozesměje, neboť půjde o program ansámblu Klasik Brassissimo, tedy váš hudba, nevážně. Je to německý soubor dechových nástrojů, který vystoupí v divadle X10 17. září od 20 hodin. A já se ptal na jednu ze skladeb, kterou tam uslyšíte v podání žestů, tedy na árii Královny noci. Z jaké opery pochází? A správně odpověděla hned první volající paní Otlová, že pochází z opery Kouzelná flétna, která je nádherným dílem Wolfganga Amadea Mozarta. To je tedy dnešní dopolední soutěž, ale na vás čekají i dnes odpoledne možnosti vyhrát vstupenky na nějaký koncert, tak nás poslouchejte dál a možná se štěstí usměje i na vás. Teď už se na nás bude usmívat hudba Friedricha von Flotou. Zaposloucháme se do první části koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 C moll. Solo bude mít Karl Peterson a doprovází Plzeňská filharmonie pod taktovkou Hanse Petra Wieshaua.
1: Osvěžte si den skvělou hudbou. Mám je pro vás vždycky dost.
2: Filip Sichra na Klasik Praha.

uších nám před chvílí zněla první část koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 C-moll Friedricha von Flotow. Hrála nám plzeňská filharmonie pod vedením Hanse Petra Wiesaua a solo měl Karl Peterson. Je 9 hodin 40 minut a my se zaposloucháme do tvorby Georga Friedricha Händla. Uslyšíme symfonii z Oratoria Solomon. Hrát nám na čembalo bude Aleš Bárta a doprovází Virtuosity Praga soubor pod vedením Oldřicha Vlčka.

Slyšeli jsme symfonii z oratoria Solomon Georga Friedricha Händla, hrál nám Aleš Bárta a Virtuosity Praga, vedl je Oldřich Vlček. 2 minuty nám zbývají do 9:45 a my se zaposloucháme v takovém čase do sola Leifa Uwe Antznessa, a to za doprovodu Bergenské filharmonie pod vedením Dmitrije Kitajenka. Uslyšíme v jejich podání 6. část koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 A dur Ference Lista.

0: Klasik Praha. Syn venkovského statkáře a vnuk pravoslavného kněze, zázračné dítě, které od 7 let studovalo na vídeňské konzervatoři, George Enescu. Skladatel a pedagog, jehož jméno dnes nese jedna z hudebních soutěží ve východní Evropě. Jak k tomu došlo a co tomu předcházelo?
1: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
0: Dozvíte se v další premiéře pořadu Slavná auditoria v pondělí od 19 hodin.
3: Špičkoví světoví varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
4: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nebij, ho! Nic ti neudělal!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
7: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Jsme Klasik Praha.

Simon Murphy a soubor The New Dutch Academy nám zahráli druhou část koncertu S-dur pro violu a orchestr Karla Friedricha Zeltra. Dohráli chvíli před desátou a my ještě právě tu chvíli naplníme hudbou, tentokrát od Camille Saint-Saense. Zaposloucháme se do sedmé části Karnevalu zvířat, a to v porádí Marty Archerich a orchestru Dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

0: To byly Skameněliny. Měli jsme možnost slyšet část z karnevalu zvířat Camille Saint-Saënse v podání Marty Archeriče a orchestru Del Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Za malou chvíli 10:00 a s ní také další program dopoledního vysílání. Na klavír nám za chvíli zahraje Tomáš Vrána první část partity pro smyčce a klavír Vítězslavy Kaprálové. Hrát bude za doprovodu Janáčkovy Filharmonie Ostrava pod vedením Aleny Hron.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Dozněla skladba obdivované české skladatelky Vítězslavy Kaprálové. První část partity pro smyčce a klavír nám zahrála Tomáš Vrána a Janáčkova a Filharmonie Ostrava pod vedením Aleny Hron. 10 hodin 4 minuty a čas pro Benjamina Britna a jeho Tédeum in C. Hrát nám na varhany bude Daniela Valtrová-Kosinová a doprovázet soubor Martinů Voices pod vedením Lukáše Vasilka.

Dozněla druhá část smyčcového kvartetu číslo 1 E-moll z mého života. I když jste slyšeli celý orchestr, byla to úprava pro tak velký celek od George Sela. My jsme se zaposlouchali do toho, jak tento přetvořený smyčcový kvartet zahrál symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Petra Popelky. Je 10 hodin 19 minut a nás zajímá nyní hudba filmová. Michael Nyman, to je jméno poměrně známé ve filmové hudbě v tomto žánru. A my teď uslyšíme jednu z krásných melodií, které doprovázela velmi melancholickou atmosféru filmu Piano.

0: Klasik Praha.
1: Když pozdravíte mého dalšího hosta, hned vám řekne, zda jsou vaše hlasivky zdravé či nemocné. Je totiž odbornicí na lidský hlas a zaměřuje se především na umělecké profesionály, kterým se věnuje ve svém hlasovém centru. Kdo jsou větší hysterky, když onemocní operní nebo popoví zpěváci? Jak se uchránit před refluxem a proč je pro hlasivky namáhavější šeptání než běžná mluva? Nejenom o tom jsme hovořili s primářkou Jitkou Vidrovou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhaní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
9: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
8: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90 a Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slyšeli jsme desátou část z 12 transcendentálních etíd Ference Lista. Hrál nám Daniel Trifonov a dohrál 6 minut po půl jedenácté. Nyní nás zajímat bude hudba Wolfganga Ebnera. Blahoslavený muž, tak se jmenuje Beatus Wirr. Hrát nám bude muzikantika Praha pod vedením Pavla Klikara a zpívat Zdeněk Kasta, Stanislav Předota a Pavel Klikar je doprovodí.

To bylo krásné seznámení s dílem Wolfganga Ebnera. My jsme měli možnost slyšet Beatus Wir v překladu Blahoslavený muž. Tuto skladbu nám přednesla muzikantikova Praha pod vedením Pavla Klikara a hlavně solisté Zdeněk Kazda, Stanislav Předota a Pavel Klikar, který je doprovázel na varhany. Nyní už nás bude zajímat hudba Giuseppe Torelliho a zaposloucháme se v porádní Alison Balsam a německé komorní filharmonie Brémy do třetí části koncertu pro trubku D-dur Giuseppe Torelliho.

0: Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
3: Oba.
5: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
6: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Dozněl Valčík z baletu Šípková růženka. Slyšeli jsme hrát New Philharmonic Orchestra London pod vedením Lorence Ziegla. Dohrál 10 minut před 11. hodinou a nás čekají ještě dvě skladby. Ta následující pochází od Sergeje Prokofjeva a my uslyšíme třetí část koncertu pro housle a orchestr číslo 2 G mol. Solo má Nikolaj Znajder a doprovází symfonický orchestr Bavorského rozhlasu.

To byl Nikolaj Znajder a Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu pod vedením Marise Jansson se nám zahráli třetí část koncertu pro housle a orchestr číslo 2 G-moll Sergeje Prokofjeva. Teď už je 10 hodin 57 minut a po Prokofjevově hudbě se zaposloucháme do tvorby Ludwiga van Beethovena ještě těsně před 11. Hrát nám bude Melvin Tan, třetí ze 6 bagatel Ludwiga van Beethovena.

0: Dozněla skladba Evarista Felice d'Albaca. Druhá část koncerta Piu Instrumenti de Dur nám zahrál soubor The English Concert pod taktovkou Harryho Biketa. A čekají na nás i další skladby v této poslední hodince dnešního dopoledního vysílání, která začíná v 11 a končí v pravé poledne. My jsme teprve na začátku této poslední hodinky a už za chvíli se budete moci zaposlouchat do téma Far Horizons z zajímavé počítačové hry na hrdiny z roku 2011, tedy hry The Elder Scrolls. Solo nám bude hrát celý orchestrální celek Londýnská filharmonie pod taktovkou Andrew Skeeta a půjde o hudbu Soula Jeremyho. Ale ještě než k ní dojde, tak máme pro vás připravenu novinku týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Zajímavé nové album, vydané 24. července vydavatelstvím Pentaton, představuje skladby, které mistři hudby stříbrného plátna a držitelé Oscarů za filmovou hudbu zkomponovali pro koncertní pódia. Album nahrál singapurský symfonický orchestr, jedno z předních asijských těles, s dirigentem Darylem Angem a Joshuou Tanem. V hlavní roli jsou tentokrát dechové nástroje. Od Johna Williamse zde najdeme dvě skladby z 60. let minulého století. Dramatický jednovětý esej pro smyčce a působivý koncert pro flétnu a orchestr, kde se skladatel nechal inspirovat technikami používanými při hře na japonskou flétnu shakuhachi. Solo hraje flétnistka Jinta. Obě díla, napsaná ještě před Williamsovými prvními úspěchy v Hollywoodu, jsou důkazem jeho interpretačního mistrovství a brilantní práce s orchestrálními barvami. Dalším hollywoodským autorem zastoupeným na albu je Bernard Herrmann. O dvě dekády starší než Williams, jenž hudbou doprovodil třeba Občana Kanea nebo Scorseseho film Taxikář. Asi nejvíce se však do povědomí zapsal s nepokojivou hudbou k Hitchcockově thrilleru Psycho. Na albu je natočena jeho lyrická skladba Souvenir de voyage, původně klarinetový koncert, který zde zní v úpravě pro solový klarinet a smyčcový orchestr. A třetím, nejstarším a nejméně známým z uvedených skladatelů je skladatel Hugo Friedhofer, který získal Oscara v roce 1947 za hudbu k filmu Nejlepší léta našeho života. Jeho jméno sice není ani tak napsáno na obalu, ale členové dechové sekce singapurských symfoniků nicméně na tuto novou nahrávku natočili i jeho zdařilý dechový kvintet z roku 1973. Jako hudební ukázku si v podání singapurských symfoniků poslechneme skladbu Johna Williamse Esej pro smyčce z roku 1965.

Dozněla ukázka z jednoho z nových CDček, které můžete zakoupit buď to na internetu, anebo v prodejnách, kde ještě prodávají hudbu, třeba na CDčkách. Byla to zajímavá nahrávka nového zpracování hudby filmových autorů, tedy autorů, kteří tvoří pro snímky svou tvorbu. A my slyšeli od Johna Williamse esej Pro smyčce z roku 1965. Nyní se ale už zaposloucháme do moderní tvorby, a to do tvorby, která je čím dál tím bohatší. Je to totiž hudba určená k podkresu počítačových her. Teď uslyšíme hudbu z počítačové hry The Elder Scrolls 5 Skyrim, tedy Daleké obzory. Hrát bude Londýnská filharmonie pod vedením Andrew Skeeta a tuto hudbu složil Jeremy Soule.

0: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz
1: Klasik Praha.
2: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zamíříme do světa módy. Zazní tak ukázky z filmů jako Paní Hrysová jede do Paříže nebo Coco Chanel. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
0: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
6: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
7: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
9: Pryč z DPH, pryč z DPH.
10: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger, nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix, buďte i.

Slyšeli jsme třetí část koncertu pro čembalo a smyčce F-moll Johanna Christiana Bacha. Solo měl Jean Rondeau. Za 2 minuty bude 11:30 a to už budeme poslouchat hudbu Thomase Adese, jeho moderní balet Dante a z něj část Peklo Pokrytci. Hrát bude Los Angeleská filharmonie pod vedením Gustava Dudamela.

Slyšeli jsme Pokrytce, 11. část Pekla z baletu Dante Tomáse Adéese. Hrála nám ji Losangeleská filharmonie pod vedením Gustava Dudamela. 11:30 se rozezní o něco jemnější skladba, i když také uslyšíme pěkné tóny i razantně zahrané od Andrew von Oyena. Ten bude hrát solo v první části koncertu pro klavír a orchestr G-dur Maurice Ravela za doprovodu Prague Philharmonia pod vedením Emanuela Vioma.

Slyšeli jsme první část koncertu pro klavír a orchestr G-dur Maurice Ravela v podání Andrew von Oyena a Prague Philharmonia pod taktovkou Emanuela Vioma. Blížíme se ke 11:45 a donese nás k takovému času a dokonce ji překlene hudba Josefa Myslivečka. Uslyšíme druhou část jeho koncertu pro housle a orchestr D-dur. Solo má Leila Šajek a doprovází soubor Collegium 1704 pod vedením Václava Luxe.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
10: Tohle je Klasik Praha.

Dozněla předehra ke třetímu dějství jízdy Valkýr. Byla to opera Valkýra, kterou jsme mohli obdivovat alespoň v té kratičké ukázce. Hudbu Richarda Wagnera nám přiblížila Česká filharmonie pod vedením Jaroslava Fogla. Nyní už se dostáváme k poslední skladbě dnešního dopoledního vysílání Rádia Klasik Praha. A tou bude první část Preludia pro klavír, kniha první Claude Debussyho. Zaposloucháme se do pahorku na Anna Capri a takovou pěknou hudbu nám zahraje Ivan Ilič.

0: Dozněla skladba Claude Debussyho, my slyšeli první část knihu, první preludii pro klavír Claude Debussyho. Byly to Pahorky na Anna Capri. Hrál Ivan Ilič. A už za chvíli uslyšíte symfonickou báseň Noc na Lysé hoře modista Petroviče Musorgského. Hrát vám bude Gürzenich Orchester Köln pod vedením Dmitry Kitajenka a bude to také první skladba dnešní odpolední nabídky našeho rádia, Rádia Klasik Praha. K tomu vás provede Dita Hradecká. Filip Sichra se loučí a přeje vám pěkné středeční odpoledne.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Krásné odpoledne, milí posluchači a posluchačky. Od mikrofonu Rádia Klasik Praha vás teď zdraví Dita Hradecká. Máme 12:14 a my jsme vstoupili do dnešního odpoledne s symfonickou básní Noc na Lysé hoře Modesta Petroviče Musorgského. No a mě zajímá, na jakou horu nebo kopeček si vyšplháte dnes večer, abyste pozorovali zatmění slunce. Nastane těsně před západem slunce a bude to pozoruhodný meteorologický jev. Když zůstanete na onom zmíněném daném kopci ještě o chvilku déle a počkáte do setmění, pak můžete zase pozorovat Perzeidy. No a k tomu všemu si můžete pustit Radio Klasik Praha. Dnes nás čeká nejen prout dobré hudby, ale také soutěžení, tentokrát o vstupenky na Svatováclavský hudební festival. Více o tom po druhé hodině, teď to bude Svita pro malý orchestr Vítězslava Nováka. Třetí část Zamilovaní nám zahraje pod vedením Jiřího Bělohlávka Pražská komorní filharmonie.

0: Vítězslav Novák a jeho svita Slovácka. Právě dozněla část Zamilovaní, ve které Vítězslav Novák se opřel o motiv známé písně Vodinka studena. No a řeč je o české zpěvnosti, kterou tvoří nejen folklor, jako v tomto případě, ale utvářeli ji i skladatelé typu Adama Michny z Otradovic. Mluvím o něm, protože za chvilku zazní ukázka z jeho kancionálu Česká mariánská muzika. Michnovy kancionály psané nádhernou češtinou a přinášející melodie, které zlidověly, byly nesmírně populární, jak ve své době, jsou populární i dodnes. A my si pustíme nahrávku ze Svatováclavského hudebního festivalu, kde v roce 2021 vystoupilo Collegium Marianum. Zpívat bude Hana Blažíková.
1: Klasik Praha.
2: V další letní repríze hudby v miléniu připomeneme díl, jehož hostem byl přední český houslista Josef Špaček. Kromě houslí a věcí s nimi souvisejících jsme mluvili třeba o koncertech Bohuslava Martinů, které natočil se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Reprízu pořadu poslouchejte v úterý 18. srpna od 19 hodin.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
8: Tak to je další level.
7: Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence různé druhy za 14,90 a Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

0: Potlesk pro Hanku Blažíkovou, potlesk pro kolegium Marianum vedené Janou Semerádovou. Slyšeli jsme hezké provedení písně Radujte se o Čechové Mariánští Sodálové z kancionálu Česká mariánská muzika od Adama Václava Michny z Otrádovic. No a tato nahrávka je ze svatováclavského hudebního festivalu, na kterém kolegium Marianum vedené Janou Semerádovou tehdy vystoupilo v roce 2021. Vystupovat bude i letos na festivalu Lípa muzika a my si právě rozhovor s touto flétnistkou a uměleckou šéfkou kolegia Mariana máme možnost poslechnout právě teď.
1: Milí posluchači, letos už po 25. se uskuteční Mezinárodní hudební festival Lípa muzika, který do severočeských měst a i do blízkého příhraničí přináší krásnou hudbu. Jak už říkám, je to jubilejní ročník, bude se letos konat od 11. září do 2. listopadu a jeho mottem nebo podtitulem je žena, nebo žena tečka, chcete-li, tak se to tam přímo píše. No a tak je jenom logické, že uměleckou garantkou je právě žena. A tou je naše přední flétnistka paní Jana Semerádová. A já jsem moc ráda, že je tady se mnou ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: My jsme moc rádi, že jste si na nás udělala čas. A samozřejmě se nabízí otázka, co vlastně obnáší ten pojem, titul, umělecká garance. Co je ve vaší gesci?
2: Tak já vlastně jako žena, myslím si, že jsem takovým garantem i toho, že to bude dostatečně feministické a dostatečně ladné, ale pro mě ten pojem znamená především obrovskou radost být totiž účastná něčeho tak nádherného, jako je festival Lípa muzika, který se odehrává na úplně úžasných místech a nejenže mohu provést na tomto festivalu ty nejlepší programy, které máme a také postavit programy na míru festivalu, ale moci se účastnit i jiných koncertů a zažít tu atmosféru a především být v kontaktu s úžasnými lidmi, jako je Martin Prokeš a celým jeho týmem. Takže pro mě to je velká radost.
1: Tak vy už jste sama říkala, že tam bude více těch projektů, kterých se budete účastnit a které jste připravila. Budou to jak koncerty, tak mohu předeslat, že to je také přínos Lípy muziky, že se věnuje i mladé generaci a dětem, které se věnují hudbě, takže i tam budete účastna. Tak pojďme se podívat na ty projekty, ve kterých se představíte, protože vy budete hned na tom zahajovacím koncertě, respektive jste připravili ten zahajovací koncert. Ten je tedy 11. září v divadle FX Šaldy v Liberci. No a na co se tam můžeme těšit?
2: Koncert se jmenuje Il canto amoroso, láskyplný zpěv. A můžeme se těšit na sopranistku Robertu Mameli. Je to jedna zpěvkyň, s kterou spolupracujeme a musím říct, jedna z hlavních, ke které máme ten vřelý vztah. Naše taková přední zpěvačka, solistka, s kterou od začátku spolupracujeme i je Hana Blažíková a z těch zahraničních je to právě Roberta Mameli. A její láskou naplněné srdce a její zpěv dokáže zasáhnout srdce každého, má totiž obrovskou hloubku ve svém projevu a pojí nás s Robertou velké přátelství, nejen tedy to hudební, ale i v našem osobním životě a můžeme se těšit v jejím podání na Handlovi a Vivaldiho árie, kde se také podíváme do světa říše ptačí, kde dialogy ptáčku a lidského hlasu vyspívají ten lásky čas.
1: Tak a samozřejmě účast ten bude váš soubor kolegium Marianum Orchestra, to je úplně pochopitelné. Tak to bude krásný zahajovací projekt nebo program a mě velice zaujalo, že v neděli 27. září v Městském divadle v Turnově bude projekt, na kterém se také účastní, kromě vás a dalších solistů, které určitě zmíníte, přední český mým Radim Vizváry. A tak to si nedovedu vůbec představit, jaký to bude projekt.
2: Tak takhle bych to řekla. Je to projekt, který jsem si dlouho přála. To je můj velký sen spolupracovat s mimem choreografem, režisérem, prostě všeumělem Radimem Vizvárym, nositelem Tálie, který svým projevem připomíná vlastně i takové ty barokní postavy, barokní tanec, i vlastně ty první pantomimy. A já jsem si říkala, to bylo tak krásné propojit jeho pohyby byť beze slov, ale tolik říkající celým jeho tělem, s naší hudbou a s hudbou Rameauovou, protože on sám je milovníkem barokní hudby a vlastně projekt vznikl tak, že jsme se potkali jednou mezi našimi zkouškami v restauraci a přišel, jestli bychom nepotřebovali nějakého mima. No tak to snad přišlo ke mně.
1: To se mělo potkat.
2: To mělo
1: prostě
2: se stát. Ano. To přišlo tak, že už odtud není cesta zpátky, tak slovo dalo slovo a můžeme se těšit na rozehrání příběhu o Rameauovi s jeho hudbou, s Pièce de Clavecin, ale a též tanci, áriemi a dalšími kousky z jeho slavných oper v podání Radima a našeho tria s violou da gamba a čembalem.
1: Tak to bude zajímavý projekt, protože málo kdy si asi dovedeme takzvaně na první dobrou představit současnou pantomimu s barokní hudbou, ale jak sama říkáte, ono to vlastně tu tradici má. Takže to bude návrat ke kořenům. No a další program bude v Městském divadle v Novém Boru 27. října a tam vidím hudbu Jana Dismase Zelenky a dalších mistrů, tak jak je koncipován ten program.
2: Program se nazývá Jubiláte, oslavný vlastně, je to předvečer i státního svátku a my bychom chtěli ukázat na hudbě Jana Dismase Zelenky,

0: vedle oslavných skladeb od Jana Dismase Zelenky Lauda Jeruzalém nebo Magnificat. Uslyšíme i vysoké tenory a vysoké baritony ve skladbě velkého moteta od Mondonvilla a vedle toho také hudbu od Delalanda a Jean-Marie Leclerc.
1: Tak to bude určitě takové pohlazení, krásné pohlazení předvečer státního svátku 27. října. No a já už jsem na začátku říkala, že je takovým jedním z těch součástí nebo jednou z těch součástí a posláním festivalu Lípa muzika věnovat se i té nastupující generaci. Takže tam vždycky jsou workshopy a vy se stanete také letos jejich součástí. Bude to v pátek 16. a v sobotu 17. Pro koho jsou ty workshopy určeny, co tam vlastně nabídnete a komu?
0: Tyto workshopy, už vlastně tradice festivalu Lípa muzika, jsou určeny dětem ze základních uměleckých škol, tedy nejen z České Lípy, ale ze všech ostatních škol z Liberce. A my jsme tentokrát pozváni ZUŠ ze Žandova, abychom zrealizovali takový dost speciální projekt pro děti, pro nadané muzikanty, pro příští hudebníky vystupující na festivalu Lípa muzika, nebo naše posluchače. A bude to projekt založený na hudbě rodáka ze Stráže pod Ralskem, France Ignáce Bíbra a jeho růžencových sonát. Tyto sonáty jsou výhradně napsány pro housle a continuo. A jak tedy to uděláme, aby to hráli děti, celý orchestr? Požádala jsem Filipa Hrubého, našeho geniálního čembalistu, který výborně umí skládat, aby rozepsal všechny hlasy, nebo ty, které vlastně jsou obsaženy v kontinu, v té harmonii, pro orchestr složený ze smyčců a dechových nástrojů. A můžeme takto vést dialog s Lenkou Torgersen, která se ujme partu solových houslí. A to, co je na tom nejkrásnější, že můžeme s dětmi a tedy s Filipem a Lenkou Torgersen navštívit poutní kostel v Horní Polici, který je prostoupen tou tradicí mariánské úcty a zde zahrát právě růžencové sonáty určené paní Marii. A máme možnost si vyzkoušet i dobové varhany z místního kůru. Takže máme se na co těšit.
1: Tak určitě to je jenom střípek toho, co všechno na festivalu Lípa muzika bude, to, co teď máte vy v té své vlastně gesci. Ten festival, jak už jsem říkala, přinese ještě řadu dalších projektů od 11. září do 2. listopadu, více samozřejmě na webových stránkách festivalu a už také probíhá předprodej, to je důležité vědět, takže je možné už si tam ta místa zarezervovat. No a já moc děkuji paní Janě Semerádové, že byla v našem studiu a prozradila nám, co všechno tedy můžeme navštívit, kde vás mohou posluchači slyšet. Děkuji za návštěvu a mějte se hezky, těšíme se na vaše další projekty.
0: Moc děkuji za povídání, děkuji.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.

Tak to byl Samuel Raimi, basista, který je stvárnil v této nahrávce roli Toreadora Escamilla. Sekundovala sice krátkým vstupem, ale přeci jen Claire Paolo, co by Carmen. Londýnskou filharmonii řídil Julius Rudl a slyšeli jsme také sbor ambrozianské opery. No a po této notoricky známé opeře přichází koncert pro violončelo autora, který je spíše znám co by nekonvenční pianista Friedrich Gulda. Toto je idyla z jeho krásného violončelového koncertu, kde doprovází pouze dechový orchestr. Solistou je Edgar Moreau a doprovodným tělesem Le Force Majeure.

0: Violončelista Edgar Moro společně s souborem Le Force Majeure dohrál půvabnou idylu, která je druhou větou koncertu pro violončelo a dechový soubor Friedricha Guldy. Nás na Klasik Praha za okamžik čeká Divertissement od Jacquesa Ibera. Čtvrtou část z něj zahraje londýnský komorní orchestr pod vedením Christophera Warren Greena. No a do 13. hodiny ještě árie z opery Lakmé Lea Delibes.
1: Svatováclavský hudební festival opět hostí britský vokální fenomén Wash's Eight. V ostravském evangelickém kostele rozezní ve čtvrtek 17. září program Give Me Your Stars. Nabídne i VIP kategorii zaručující nejlepší vstupenky a příjemné večerní setkání s umělci. Více na www.shf.cz.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: Třikrát zelená, smažák!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
8: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
9: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ladíte Klasik Praha.

to byla taková parodie na vídeňský valčík z pera Francouze Jacquesa Ibera. Část jeho divertisma hrál londýnský komorní orchestr s Christopherem Warren Greenem v čele. A teď už árie z opery Lakmé de Lea Deliba. Zpívat bude Juan Diego Flores a Orchestra del Teatro Comunale di Bologna vede Roberto Abbado.

0: Juan Diego Flores dospíval arii z opery Lakmé Lea de Liba. Orchestr del Teatro Comunale di Bologna řídil Roberto Abbado. A my jsme se přenesli do 13. hodiny, čekají nás zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Evropská komise dnes oznámila, že České republice vyplatí 897 milionů eur, což je v přepočtu zhruba 22 miliard korun v rámci šesté platby z takzvaného nástroje pro oživení a odolnost. Česko z tohoto fondu ze svého národního podílu i s nejnovější platbou vyčerpalo 88%. Čerpání je vázáno na plnění cílů a závazků, které Česká republika formulovala ve svém národním plánu obnovy. Jedná se například o investice či reformy. Tento nástroj vznikl na podporu unijních ekonomik po pandemii COVID-19. Lidí v exekuci v Česku dál mírně ubývá. Na konci prvního pololetí jich bylo 589 700, meziročně zhruba o 17 000 méně, o necelá 3%. Počet exekučních řízení Čechů se za poslední rok snížil o 159 800 na 2,98 milionu. Je to pokles o 5%. Oddlužovalo se 89 200 osob. Vyplývá to z aktuálních údajů mapy zadlužení, kterou vytvořili Institut prevence a řešení předlužení a agentura PAC Research. Nadcházející zatmění slunce slibuje mimořádný astronomický zážitek. Češi budou moci pozorovat nejvýraznější částečné zatmění od roku 1999, kdy měsíc zakryje téměř 90% průměru slunečního disku. Odborníci zdůrazňují, že běžné sluneční brýle neposkytují dostatečnou ochranu. Nevhodné jsou také improvizované pomůcky, jako jsou CDčka či diskety, rentgenové snímky, očouzená skla či svářečské brýle. Používejte pouze nepoškozené brýle určené k přímému pozorování slunce splňující normu, radí odborníci. Ani nechráněným dalekohledem se na slunce nesmíme dívat nikdy. Zmíněné brýle určené k pozorování slunce jsou však již delší dobu beznadějně vyprodané. Zatmění začne dnes v 19 hodin a 19 minut, maximum nastane kolem 20 hodin a 11 minut. Festival O ničem, tak to je akce, která se chystá 17. až 23. srpna do Vodárenské věže na Letné. Ačkoliv má v názvu O ničem, tak přece jenom něco tam posluchači a diváci zažijí. Například vystoupení Beaty Hlavenkové, Lenky Nové či violončelisty Jiřího Bárty, ale cvičit se zde bude také yoga. Místo, kde nemusíte nic, jen být, připomenout si radost z obyčejných věcí, z dobré kávy, z pohybu, z ležení a koukání do stropu nebo do nebe a zjištění, že všechno podstatné již máte a že základem péče o druhé je péče o sebe. Tak toto je motto festivalu O ničem, který se koná ve Vodárenské věži Letná 17. až 23.8.2026. No a počasí. Na některých místech v Česku dnes ráno mrzlo. Pod bod mrazu klesla teplota na Šumavě, v Jizerských nebo Krušných horách. Nejchladnější ráno zaznamenala stanice Jeleni v Krušných horách, kde bylo minus 2,8 stupně Celsia. Ovšem úleva v podobě deště se pro rozpálené Česko, které se potýká s velkým suchem, zatím nenastane. Do neděle se neočekávají žádné srážky. Poté by se měly objevit mírné bouřky a přehánky, ale na výraznější závlahu to zatím nevypadá ani příští týden. Tak doufám, že příští zprávy budou o něco pozitivnější. Teď následuje Antonín Dvořák a jeho Slovanské tance.
1: Jsme Klasik Praha.

Tak to byl Furiant, oblíbený tanec Antonína Dvořáka. Najdeme je i v jeho dalších skladbách, nejen v této řadě slovanských tanců. Teď nám ji zahrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze pod taktovkou Vladimíra Válka. Následuje píseň Barbary Storci, italské barokní skladatelky Udita Manti. Zpívat bude Magdalena Kožená a doprovází soubor Private Musicae.

Tak to byla mezzosopranistka Magdalena Kožená, která se často a ráda vrací k oboru, ve kterém vlastně začínala, k staré hudbě. Píseň Barbary Stroci Udíte Amanty doprovodil soubor Private Musique. Teď tu máme téma ze seriálu Hra o trůny od Ramina Javadiho.

0: Klasik Praha.
1: Syn venkovského statkáře a vnuk pravoslavného kněze, zázračné dítě, které od 7 let studovalo na vídeňské konzervatoři, Georges Enescu. Skladatel a pedagog, jehož jméno dnes nese jedna z hudebních soutěží ve východní Evropě. Jak k tomu došlo a co tomu předcházelo?
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
1: Dozvíte se v další premiéře pořadu Slavná auditoria v pondělí od 19 hodin.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Na Klasik Praha právě dozněla symfonie B-dur od Jana Křtitele Vaňhala, velmi populárního uznávaného autora 18. století ve Vídni. Měl ale smůlu, byl současníkem takových veličin, jako byl Wolfgang Amadeus Mozart nebo Josef Haydn. Nám teď hrál Sukův komorní orchestr pod vedením Petra Macečka. No a o tom, jak se právě na konci 18. a začátku 19. století vyvinul žánr symfonie, se můžeme přesvědčit právě teď. Zazní symfonie s číslem 8 H-moll, zvaná Nedokončená od Franze Schuberta. Kurt Mazur diriguje Londýnskou filharmonii.

Tak to je vrcholné dílo France Schuberta, jeho symfonie číslo 8 H-moll. Dochovaly se z něj pouze první dvě části, toto byla ta první. Hrála Londýnská filharmonie pod taktovkou Kurta Masura. No a teď po tomto závažném dramatickém úryvku přichází lehké skerco z Musique de Cour Jeana Francaise.

0: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz
1: Klasik Praha.
2: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zamíříme do světa módy. Zazní tak ukázky z filmů jako Paní Harrisová jede do Paříže nebo Coco Chanel. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
0: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
10: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

Dozněla hudba Krištofa Haranta z Polžic a bez družic, skladatele, který skončil bohužel na, nebo sdílel osud dalších 26 českých pánů v roce 1621 popravených po bitvě na Bílé hoře. Dochovalo se málo z jeho tvorby a to málo natočil skvělý soubor Kapela Mariana s Vojtěchem Semenadem v čele. A my jsme slyšeli Gloria z jeho Missi Quinis Vocibus. Následují symfonické metamorfózy dílo Paula Hindemitha na motivy Karla Marie von Webera. The Philadelphia Orchestra vede Wolfgang Sawallisch.

Dozněla první část z cyklu Má vlasta Bedřicha Smetany. Možná jste zaregistrovali drobné změny v artikulaci nebo ve zvuku. A pokud je to tak, máte pravdu. Tato živá nahrávka z roku 2024 je dílem muziky Florey a jejího uměleckého šéfa Marka Štrincla. Vznikla u příležitosti Smetanova 200. výročí narození. No a teď Frédéric Chopin a jeho etida zvaná Revoluční. Přednese nám je Květa Novotná.

Razantní provedení Frédérica Chopina, jeho etídy číslo 12, mol zvané revoluční, tak hrála nám teď pianistka Květa Novotná. 14 hodin a 20 minut, zní teď bude hudba k počítačové hře Kingdom Come Deliverance 2, a protože se odehrává ve středověku, také hudba Adama Sporky a Jana Valty je ovlivněna tímto časovým obdobím.

0: Klasik Praha.
1: Pořad Švédský stůl v dalším dílu představuje CD Sciaracula Maracula s renesančními a raně barokními tanci, které nahrál francouzský soubor Muzika Antiqua. Co znamená Sciaracula Maracula v názvu, se dozvíte v neděli v 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Voš's Eight, Ibai Chen, Kolegium 1704, ukrajinský oktet Orfeus, Kata a sbor Permoník nebo Amandin Bejer. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
4: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
2: Ladíte Klasik Praha.

Tak to byl Tahiti Trot, to je hudba Dmitrije Šostakoviče. Je to také zpracování písně T for Two. Hrál nám Královský koncertní orchestr Amsterdama pod vedením Richarda Šajího. No a teď přehodíme výhybku k něčemu vážnějšímu. Mozartova slavná symfonie číslo 40 G-moll, teď zazní, bude to její první věta, a poslechneme si provedení amsterdamského barokního orchestru s Tonem Kopmanem v čele.

Dozněla symfonie číslo 40 G-moll Wolfganga Amadea Mozarta. První větu nám zahrál pod vedením Tona Kopmana amsterdamský barokní orchestr. Máme 14 hodin 36 minut. Znít teď bude sonáta pro violončelo a klavír číslo 3 Bohuslava Martinu. Tento skladatel zanechal poměrně bohatý repertoár pro violončelo. Chopil se jej mladý hráč Vilém Vlček společně s pianistou Denisem Linikem. A nahrávka vyšla v loni u Suprafonu.

Typické synkopy, typická harmonie, to je Bohuslav Martinů a tentokrát v sonátě pro violončelo a klavír číslo 3. První větu zahrál pianista Denis Linik a u violončela Vilém Vlček. Tito dva mladí interpreti se potkali na Hudební akademii v Basileji, kde oba studovali a kde také album bylo natočeno. Teď to bude Gustav Mahler a jeho třetí symfonie D-moll. Pátou větu s nadpisem Lustig, neboli vesele, hraje Česká filharmonie, řízená Semjonem Byčkovem. Účinkují zde také ženy z Pražského filharmonického sboru, sbor Pueri Gaudentes a Catriona Morrison, mezzosoprán.

0: Andělská píseň, tak se také říká této páté části ze symfonie číslo 3 D mol Gustava Mahlera. Je to text z Chlapcova kouzelného rohu, což je německá sbírka údajně lidových textů. Údajně proto, protože její tvůrci tam sem tam vpašovali také texty vlastní. Každopádně z ní čerpala dlouhá řada skladatelů a také Mahler vytvořil celý písňový cyklus z té právě ze sbírky Chlapcova kouzelného rohu. V této symfonii teď jsme slyšeli právě jedno z těchto zhudebnění. Je to jeho nejdelší symfonie. My jsme slyšeli krátký úryvek, zpívala Katriona Morrison, Pražský filharmonický sbor, jeho ženská část a Pueri Gaudentes a Českou filharmonii vedl Semjon Byčkov. Teď si pustíme takový protipól Mahlerův, a to o něco staršího skladatele Johannese Brahmse. Ten napsal pouze 4 symfonie, toto je jeho poslední. Třetí větu hraje orchestr revoluční a romantický pod vedením Johna Eliota Gardnera. Už za okamžik.
1: Věděli jste, že Radio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Kupte 2 produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od Mol a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
11: Jsme Klasik Praha.

Symfonie s číslem 4 Johannese Brahmse, toto byla její třetí věta. A John Eliot Gardner řídil své těleso orchestr revoluční a romantický. Teď nebudeme ani revoluční, ani romantičtí, nýbrž v období klasicismu zůstaneme. František Xaver Richter a jeho symfonie s číslem 1 B-dur hraje helsinský barokní orchestr a řídí Aapo Häkkinen.

plným právem komponoval Leoš Janáček v opravdu pokročilé fázi svého života sextet nazvaný Mládí, totiž jeho energie, jeho esprit. To vše se vyrovnalo mladíkům. Sextet pro dechové kvinteto a basklarinet teď zazněl v podání Belfiato kvintetu s hostujícím Jindřichem Pavlišem na basklarinet. Andante cantabile od Petra Iliče Čajkovského teď zazní. Violončelista Gauthier Capuçon hraje za doprovodu komorního orchestru města Paříže.

Doznělo půvabné Andante Cantabile od Petra Eliče Čajkovského. Violončelista Gauthier Gapuisson hrál za podpory Orchestre de Chambre de Paris. Teď si připomeneme klavírní tvorbu Josefa Haydna, a to sonátou C-dur. Úvodní Allegro hraje Glenn Gould.

Legendární kanadský pianista Glenn Gould nám zahrál Allegro ze sonáty C-dur Josefa Haydna. Teď je zazní vokální hymnus Jeruzalém od Charlesa Huberta Perryho. Zpívat bude sbor Trinity College z Cambridge. Na varhany hraje Philip Rashford.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host byl se mnou poprvé ve studiu, když mu bylo 13 let. Už tenkrát všichni obdivovali jeho talent a nyní ještě studuje v současnosti ve škole v německém Mannheimu. Mladý klavírista Jan Čmejla přijde ve svých 22 letech, aby vyprávěl o svých úspěších, představil z Brusu novou nahrávku klavírních skladeb a zeptám se ho, zda při jeho vytížení bude koncertovat i u nás. Poslouchejte ve čtvrtek v premiéře v 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní. Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Ladíte Klasik Praha.

Tady je Radio Klasik Praha. To, co jste teď slyšeli, byla hudba ze seriálu Putování s dinosaury. Oceněná hudba získala cenu BAFTA a byla nominována za cenu Emmy. Napsal ji Benjamin Bartlett. A teď mám pozvánku pro všechny, kdo jsou příznivci královského nástroje, tedy varhan. Metropolitní kapitula u svatého Víta v Praze ve spolupráci se správou Pražského hradu pořádá v katedrále svatého Víta Václava a Vojtěcha 15. ročník Mezinárodního hudebního festivalu varhaní hudby. Svatovítské varhaní večery se letos zaskví v plném zvukovém lesku. Pražská katedrála se totiž po dlouhých letech může pyšnit novými varhanami. Je to monumentální nástroj z dílny věhlasné španělské dílny Gerharda Grenzinga. Jaký zvuk mají tyto nové varhany, to se můžete přesvědčit během 10letních koncertů, na nichž se představí skuteční mistři ve svém oboru. Koncerty se konají každé úterý v 19 hodin, no a pomalu vrcholící hudební svátek obohatí v úterý 18. srpna varhaník Jaroslav Tůma, český varhaní virtuos a dlouholetý pedagog hudební fakulty AMU. Pro prostory katedrály zvolil Jaroslav Tůma výhradně české skladatele Josefa Kličku, Leoše Janáčka a Petra Ebena. Jejichž prezentaci doplnil vlastní invencí Andělské přátelství na téma Adama Václava Michny ze sbírky Loutna Česká. Tak přijďte si poslechnout Jaroslava Tůmu v úterý 18. srpna od 19 hodin kam do katedrály. Teď bude znít symfonie D-dur Antonia Rosettiho. Hraje Litevský komorní orchestr, řídí Georg Mais.

orchestr Vilnius. Koncert pro housle a orchestr Hámol od Edwarda Elgara teď je přednese Renaud Capuçon. Londýnský symfonický orchestr v první větě, ve druhé větě andante řídí Simon Rattle.

0: Doznělo Andante z koncertu pro husle a orchestra H-moll Edwarda Elgara. Renaud Capuçon hrál solový part a Simon Rattle dirigoval londýnský symfonický orchestr. Za okamžik nás čeká vynikající polský kontratenorista Jakub Josef Orlínský a v jeho podání arie Così mi disprezzate od Girolama Frescobaldiho.
1: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz
2: Klasik Praha.
3: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zamíříme do světa módy. Zazní tak ukázky z filmů jako Paní Hrysová jede do Paříže nebo Coco Chanel. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
2: Hudba stříbrného plátna.
4: Nejlepší filmové melodie.
1: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
6: Třikrát zelená, smažák!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
8: Oba.
10: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
11: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
12: Užijte si babí léto plné Hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
14: Ladíte Klasik Praha.

kozí mi disprecáte, tolik mnou pohrdáte, to byla aria Pasacalli od Girolama Frescobaldiho. Soubor Il Pomodoro s Jakubem Josef Orlínským natočili CDčko Beyond, na kterém se zaměřili na repertoár italského Seicenta, tedy 17. století. Teď klavírní koncert číslo 5, poslední klavírní koncert Ludwiga van Beethovena, nazvaný také Císařský. Jedna z nejkrásnějších pomalých věd klavírních teď zazní, a to v podání Jana Bartoše a Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který vede Petr Popelka.

0: Těsně před nástupem třetí finální věty jsme ukončili tuto nádhernou meditaci. Druhou větu z klavírního koncertu číslo 5 S-dur, zvaného Císařský, od Ludwiga van Beethovena. Jan Bartoš byl solistou a symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil Petr Popelka. Uplynulo 16 hodin, my si za okamžik pustíme fantastickou symfonii Hectora Berlioze. Čeká nás také v této hodině novinka týdne a konečně také i slíbená soutěž o vstupenky na Svatováclavský festival.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Na Klasik Praha právě dozněla část z fantastické symfonie Hektora Berlioze. Hrál nám London Symphony Orchestra pod vedením Stanislava Skrovačevského. A já mám pro vás novinku tohoto týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Představujeme nové album. Vyšlo 24. července ve vydavatelství Pentaton a na něm jsou skladby, které mistři hudby Stříbrného plátna a držitelé Oscarů za filmovou hudbu zkomponovali, ovšem nikoli pro film, ale pro koncertní pódia. Album nahrál Singapurský symfonický orchestr, což je jedno z předních asijských těles, s dirigenty Darylem Angem a Joshou Tanem. Od Johna Williamse zde najdeme dvě skladby z 60. let minulého století. Dramatický jednovětý esej pro smyčce a působivý koncert pro flétnu a orchestr, kde se skladatel nechal inspirovat technikami používanými při hře na japonskou flétnu shakuhachi. Dalším hollywoodským autorem na albu zastoupeným je Bernhard Herrmann, o dvě dekády starší než John Williams. Ten hudbou doprovodil například ikonický film Občan Kane nebo Scorseseho film Taxikář. Ale asi nejvíce se do povědomí posluchačstva diváctva zapsal s nepokojivou hudbou k Hitchcockově thrilleru Psycho. Na albu je ovšem reprezentován lirickou skladbou Souvenir de Voyage, původně klarinetovým kvintetem, který zde zní v úpravě pro sólový klarinet. Třetím, nejstarším a asi nejméně známým skladatelem je Hugo Friedhofer, který získal Oscara v roce 1947 za hudbu k filmu Nejlepší léta našeho života. Jeho jméno sice chybí na obalu, členové dechové sekce singapurských symfoniků, nicméně na tuto novou nahrávku natočili i jeho zdařilý dechový kvintet z roku 1973. No a co jsme pro vás vybrali jako ukázku, bude to již zmíněná skladba Johna Williamse Esej pro smyčce z roku 1965. Hrají singapurští symfonikové.

0: Podání singapurských symfoniků dozněla zajímavá skladba Essay pro smyčce z roku 1965 od Johna Williamse. A není to schoda jmen, je to skutečně onen legendární tvůrce hudby filmové. My jsme se totiž v novince týdne představili album, které jaksi vynáší na světlo to, co filmoví Oscaroví skladatelé napsali nikoli pro film. Za okamžik to bude smyčcové kvarteto českých filharmoniků a přednese nám smyčcový kvartet Jaroslava Krčka.
1: Nejmladším synem slavného českého virtuóza Jana Kubelíka a maďarské hravěnky Čáky Sélové byl světově proslulý dirigent Rafael Kubelík. V emigraci strávil dlouhých 42 let. Více o jeho životních osudech v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
7: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
10: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Jaroslav Krček byl autorem této hudby. Ano, onen legendární vedoucí, umělecký vedoucí souboru Muzika Bohemika. České filharmonické kvarteto, které hraje ve složení Štěpán Pražák, Viktor Mazáček, Jiří Poslední a Jakub Dvořák, přimělo skladatele, aby se vůbec pustil do kompozice tohoto žánru. A byli úspěšní, skladatele přesvědčili. No a Jaroslav Krček je zkomponoval hned několik těchto smyčcových kvartetů. Teď si pustíme klarinetový koncert Wolfganga Amada Mozarta. Bude to jeho první věta v podání Anny Paulové a Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který řídí Tomáš Brauner.

Dozněla první věta koncertu pro klarinet a orchestr A-dur od Wolfganga Amadea Mozarta. Anna Paulová hrála solový part a symfonický orchestr Českého rozhlasu vedl Tomáš Brauner. Teď si pustíme koncertino pro flétnu, violu a smyčcový orchestr Ernsta Blocha, ale ještě předtím vás chci upozornit na soutěž, která proběhne v následujících minutách. Mám zde dvě vstupenky na skvělý svatováclavský hudební festival, který rozeznívá během měsíce září. Různé kostely, zámky a kulturně technické památky na severu Moravy. Festival, jak už název napovídá, je duchovně orientován, ale přináší i zajímavé dramaturgické objevy. A já mám dvě vstupenky na koncert, který se koná 12. září od 19 hodin v kostele svatého Mikuláše v Ludgeřovicích. Vystoupí na něm umělkyně, která si říká Kata. Je to varhanice a vystoupí společně s dětským sborem Permoník. Více o koncertu, více o festivalu a hlavně soutěžní otázku se dozvíte za okamžik.

0: Na vlnách Klasik Praha teď doznělo koncertino pro flétnu, violu a smyčcový orchestr. Kaspar Cendr byl flétnistou i vedoucím souboru kapela Istropolitána. Na violu hrál Milan Radič. A ještě uvedu autora Ernest Bloch. Teď máme 16 hodin 50 minut a chystáme se soutěžit dnes o dvě vstupenky na Svatováclavský hudební festival. Na večer, který se odehraje 12. září v 19 hodin v novogotickém kostelu svatého Mikuláše v Ludgeřovicích. Pokud máte cestu do tohoto moravskoslezského regionu, nebo pokud někoho znáte, který může se na koncert dostavit, tak vězte, že vstupenky můžeme poslat také elektronicky. Jenom poprosím ty, kdo obdrželi v posledních 14 dnech nějakou od nás výhru, tak aby tentokrát dali prostor ostatním. No a já se budu těšit na odpověď na telefonu 739 987 987. Zopakuji telefonní číslo 739 987 987. Zvu vás na večer, kdy před publikum předstoupí umělkyně, která je opravdu svá. Varhanice, která se říká Kata, je známá mimo jiné tím, že na varhany hraje výhradně bosa. Nechala si postavit vlastní elektronické varhany, se kterými cestuje. Tvoří autorské skladby, které překračují žánr klasické hudby a také v nich zpívá. Její koncerty jsou nabité energií a vzrušením. No a já se ptám, jaké je občanské jméno umělkyně, která si říká Kata? Jaké je občanské jméno varhanice, která si říká Kata?
1: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Špičkový světový varhanici rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
7: Oba.
9: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
2: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL. Prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Dozněla hudba Alexandra Despla, byla z filmu Ztracený král a nám hrál orchestr města Paříže pod vedením samotného autora. Teď jsme už stihli během této hudby odsoutěžit. Posluchač Jan správně uvedl, že občanské jméno Varhanice, která si říká Kata s dvěma T, je Kateřina Chroboková, také Kateřina Chroboková Vrabec. Každopádně bude jednou z interpretek, které a kteří vystoupí na Svatováclavském hudebním festivalu. Tak gratulujeme a ostatní volejte v příštích dnech. Vidím tady spoustu připravených obálek. Bude o co soutěžit. Pojďme si teď pustit arii Polyféma Kyklopa, který je nešťastně zamilován do nymfy Galatei. Fra Lombre el Lorori bude zpívat Luigi de Donato, doprovázet Collegium 1704 a my si hrajeme ukázku z díla Georga Friedricha Händla, protože tento námět zhudebnilo skladatelů více.

Tak tuto ukázku asi není nutné dlouho daleko sáhle uvádět. Byla to první věta z Beethovenovy osudové. Hrál nám tenhle orchestr Zürich pod vedením Davida Zinmena. A my pokračujeme mazurkou H-dur Friderika Chopina. Hrát bude italský pianista Maurizio Pollini.

Tak to byla mazurka H-dur z cyklu Tří mazurek opusu 56 Friderika Chopina. Hrál nám italský pianista Maurizio Pollini. No a teď už vstupuje na scénu Factotum města Sevilla. Lazebník sevilský neboli Figaro hlasem Ivana Kusnira doprovází orchestr Národního divadla v Praze, vede Jan Štych.

Potlesk patří pěvci Ivanu Kusnirovi, baritonista zaspíval árii z opery Lazebník sevilský Gioacchina Rossiniho. Doprovázel orchestr Národního divadla v Praze pod vedením Jana Šticha. A teď už si pustíme téma z seriálu Zaklínač.

0: Klasik Praha.
1: Když pozdravíte mého dalšího hosta, hned vám řekne, zda jsou vaše hlasivky zdravé či nemocné. Je totiž odbornicí na lidský hlas a zaměřuje se především na umělecké profesionály, kterým se věnuje ve svém hlasovém centru. Kdo jsou větší hysterky, když onemocní operní nebo popoví zpěváci? Jak se uchránit před refluxem a proč je pro hlasivky namáhavější šeptání než běžná mluva? Nejenom o tom jsme hovořili s primářkou Jitkou Vidrovou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Doznělo známé preludium z Te Deum Marc-Antoine Charpentiera, a to v podání souboru Lézard Florissant, které vedl William Christie. Já mám pro vás pozvánku, už jsme zde hovořili a soutěžili na motivy svatováclavského hudebního festivalu. Ten má letos 23. ročník, koná se od 2. září až do svátku tohoto patrona, tedy svatého Václava 28. září. A opět promění kostely, koncertní sály a další výjimečná místa Moravskoslezského kraje v živou festivalovou scénu. Najdete zde velkolepé projekty i řadu komorních koncertů. Představí hudbu několika staletí. Více detailů o nákupu vstupenek nebo programu najdete na webových stránkách shf.cz. No a my vám představíme aspoň jeden výběr z programu, a to Adam Plachetka, jeden z nejvýraznějších českých pěvců současnosti, pravidelný host předních světových operních scén, se tady představí v programu věnovaném biblickým písním Antonína Dvořáka. Také bude znít výběr z nejlepších árií Mozartových oper. Za klavírního doprovodu Davida Švece nabídnou 6. září v ostravském sále Vesmír večer, který umožní vnímat Plachetkův hlas z jiné perspektivy, bez orchestřiště a divadelní distance, v přímém kontaktu s publikem. Právě písňový recital odhalí interpreta v jeho nejcitlivější polaze. Každá fráze, význam slova i proměna barvy hlasu se odehrávají téměř posluchači na dosah. Takže to bude Adam Plachetka 6. září v ostravském sále Vesmír za doprovodu Davida Švece. Teď si pojďme poslechnout Anne-Sophie Mutter za doprovodu Lamberta Orkise v Ave Maria, které napsal Charles Gounod na motivy preludia Johanna Sebastiana Bacha.

Doznělo skerco z symfonie Alexandra von Zemlinského. Slovenskou filharmonii vede Edgar Seipenbusch. Teď je nás čeká jedna z nálad, dojmů a upomínek od Zdeňka Fibicha. Hrát bude Marian Lapšanský.

0: Klasik Praha.
1: V další letní repríze Hudby v miléniu připomeneme díl, jehož hostem byl přední český houslista Josef Špaček. Kromě houslí a věcí s nimi souvisejících jsme mluvili třeba o koncertech Bohuslava Martinů, které natočil se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Reprízu pořadu poslouchejte v úterý 18. srpna od 19 hodin.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Špičkoví světoví varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
2: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme symfonii Josefa Haydna, byl to jmenovat jeho 91. symfonie a hrála nám La Petite Bande. Následuje koncert Bély Bartóka pro klavíra orchestr, bude to třetí z jeho koncertů. Zahraje nám Boris Krajný za doprovodu České filharmonie a Jiřího Bělohlávka.

0: Na Klasik Praha doznělo efektní finále z koncertu číslo 3 pro klavír a orchestr od maďarského skladatele Bély Bartóka. Boris Krajný se zhostil solového partu a Českou filharmonii vedl Jiří Bělohlávek. A máme rovných 18 hodin, na řadě jsou zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Ukrajinská armáda od ledna osvobodila 745 kilometrů čtverečních ukrajinského území, uvedl dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociální síti po poradě s armádními veliteli. Pod ukrajinskou kontrolu se podle něj vrátilo 26 vsí v Dněpropetrovské, Doněcké a Záporožské oblasti. Zelenský je nejsympatičtějším politikem v České republice. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. A naopak americký prezident Donald Trump je mezi Čechy stejně neoblíbený jako ruský prezident Vladimír Putin a severokorejský vůdce Kim Jong-un. Kromě Zelenského také bodoval generální tajemník NATO Mark Rutte, který mezi českou populací získal více sympatií než nesympatií. Stovky společností a institucí v Česku, které nově spadají pod dohled Národního kybernetického úřadu, se mu stále nenahlásily. Jde například o malé firmy nebo živnostníky. Opozdělcům hrozí v krajním případě pokuty. Zaměstnanci Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost se v těchto dnech nezastaví. Z práce jim skokově přibylo, protože zatímco loni ještě spadaly pod dohled úřadu jen 400 firm kritické infrastruktury nebo největší nemocnice, od nového roku má NÚKIB na starost až 10 000 podniků a institucí. Za tímto násobným nárůstem stojí nový zákon o kybernetické bezpečnosti. Ten do českého právního řádu vloni na podzim přenesl evropskou směrnici NIS 2. Kybernetických útoků proti státní správě i soukromým společnostem totiž neustále přibývá. 27 lipových soch, které kdysi provázely věřící v 8 kaplích, když stoupali do kláštera nahoru Matky Boží v Dolní Hetči u Králík na Orlicko-Ústecku, se po 40 letech vrací na starou adresu. Z kostela svatého Mikuláše na Vraclavi se v úterý posledních 7 vydalo po 8 raní na 75-kilometrovou cestu směr klášter, kde budou sochy v nadživotní velikosti zhlížet k návštěvníkům přímo z ambitu kláštera, kde pro restaurované dílo jsou příhodnější klimatické podmínky. No a když je řeč o klimatických podmínkách, jaké bude počasí? Od zítřka až do neděle se budou teploty držet nad 30 a bude jasné počasí a sucho. První strážky by měly přijít z neděle na pondělí, kdy se také ochladí v pondělí až na 23 stupňů. Tak tolik zprávy. Teď pokračujeme hudbou Samuela Coleridge Taylora.
1: Jsme Klasik Praha.

Tak to byl dynamický africký tanec, v němž se skladatel Samuel Coleridge Taylor vracel ke svým africkým kořenům. Byl to skladatel afrobritský, neměl to úplně lehké, žil v letech 1875 až 1912. No a samozřejmě musel, ač uznávaný autor, snášet různá příkoří. Nicméně stal se úspěšným a teď jeho dílo propaguje orchestr Čineke, jehož nahrávku jsme právě teď slyšeli. George Gershwin, úspěšný hitmaker a také autor opery Porky a Bess. Teď si poslechneme známý standard Summertime, a to v podání Diany Daumrau a Královské Liverpoolské filharmonie.

Tak to byla krásná píseň Summertime z opery Porgy a Bess George Gershwina. Slyšeli jsme podání Diany Damrau a Královské Liverpoolské filharmonie, kterou řídil David Charles Abel. Teď si představíme Sergeje Rachmaninova nikoli jako virtuózního pianistu, ale jako výsostného symfonického autora. První část jeho symfonických tanců hraje Philadelphia Orchestra a diriguje Yannick Nezet-Séguin.

Strhující partitura symfonických tanců Sergeje Rachmaninova dozněla první část a hrála nám Philadelphia Orchestra pod vedením Janika Neze Segana. A my pokračujeme hudbou z filmu Letka 633. Je to britský dobrodružný film o letcích RAF za druhé světové války. Hudbu napsal Ron Goodwin a to byl skladatel, který spolupracoval na zhruba 70 filmů. Často spolupracoval se symfonickými i mládežnickými orchestry.

0: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
1: Klasik Praha.
2: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zamíříme do světa módy. Zazní tak ukázky z filmů jako Paní Hrysová jede do Paříže nebo Coco Chanel. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
0: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
9: Oba.
11: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Tak to byl úryvek z hudby, která zněla v královské kapli ve Versailles, a to v době mezi Lullym a Rameauem. Hovoříme o přelomu 17. a 18. století. To je totiž životní perioda Andrého Campry, z jehož requiem teď zazněla část Offertorium. Hrál a zpíval Le Concert d'Astre pod vedením Emmanuel Aima. Symfonie na náměty Ovidia.

Čím si Aktaion zasloužil proměnu v jelena, Inu neměl okukovat bohyni Dianu, to se nedělá. A tak na tento námět vznikla jedna část z Ovidiových proměn a také symfonie číslo 3 G-dur Karla Dittrse z Dittersdorfu. Námět teď je přednesl Pražský komorní orchestr zařízením Bohumila Gregora. A přichází dívka s vlasy jako len. To je preludium Claude Debussyho. Původně klavírní, ale my si poslechneme podání Virtuozity Praha.

Vás vlasy jako len hráli virtuozy Di Praga pod vedením Oldřicha Vlčka. Je 18 hodin 42 minut, vy se určitě už připravujete na pozorování zatmění slunce, tak poslechněte odborníky a využijte některých metod, které nepoškodí oční sítnici. Nás teď čeká Královna víl, opera Henryho Purcella a z ní Preludium. Freiburský barokní orchestr vede Thomas Hengelbrock.

Tak to byl Henry Purcell a jeho půvabná předehra k opeře The Fairy Queen, Královna víl. Freiburský barokní orchestr řídil Thomas Engelbrock. Blíží se konec našeho komentovaného podvečerního vysílání. Dnes večer v 19 hodin vás čeká hudba Stříbrného plátna. Poté ve 20 hodin potěšíme všechny příznivce raně barokní hudby a budou to triové sonáty Dietricha Buxtehudeho v podání komorního souboru Arkangel. Tak to bude jistě příjemný podkres dnešních astronomických jevů, ať už zatmění slunce, nebo potom padajících hvězd Perzeid. No a tematicky k tomu píseň noci přichází. Symfonie číslo 7 Gustava Mahlera a její slavná Nachtmusik. Poslechneme si nahrávku Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu pod vedením Simona Rettla. A Dita Hradecká už se loučí a přeje vám, milí posluchači, krásný večer, krásnou noc a těším se opět na slyšenou.

0: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela bel CZ.
8: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
9: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthaus Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthaushejtmánek.cz.
10: Hudba stříbrného plátna.
8: Nejlepší filmové melodie.
11: Dobrý poslech Rádia Klasik Praha, od mikrofonu vás zdraví Nikola Bojčev. Dnes se podíváme do světa vysoké krejčoviny. Celá řada zajímavých filmů pojednává o světě módy. A začneme dramatem Nit z přízraků. Skladatel Johnny Greenwood, známý především jako kytarista Radiohead, se pro tento snímek v režii Paula Thomase Andersona vzdal experimentálního roku a vytvořil barokně romantický skvost. Hudba zde hraje roli třetí hlavní postavy. Greenwood se nechal inspirovat nahrávkami Nelsona Riddla a klavírními koncerty Johanna Sebastiana Bacha. Zajímavostí je, že klavírní party jsou záměrně nahrány tak, aby zněly velmi intimně, skoro jako by klavírista seděl přímo v dílně Reynoldse Woodcocka.

Posloucháte pořad Hudba stříbrného plátna. Na seznamu filmů o světě módy mám drama Švadlena, kde hlavní roli stvárnila Kate Winslet. Zatímco vizuál filmu je plný haute couture 50. let, hudba Davida Hirschfelda v sobě nese prvky klasického westernu v kombinaci s černou komedií. Hirschfelder využívá výrazné smyčcové sekce a dramatické orchestrální plochy k tomu, aby podtrhl kontrast mezi elegancí hlavní hrdinky Michael a zaprášeným nepřátelským prostředím australského venkova.

Ladíte Rádio Klasik Praha. Míříme do roku 2014. Libanonsko-francouzský trumpetista Ibrahim Malouf vtiskl životopisnému snímku o legendárním návrháři Yves Saint Laurentovi jedinečný jazzový a neoklasický nádech. Maloufova hudba nekopíruje jen dobovou atmosféru Paříže a Maroka, ale snaží se zachytit vnitřní rozervanost génia. Klíčovým prvkem je spojení klasického orchestru s Maloufovou čtvrttónovou trubkou, což hudbě dodává melancholický, lehce orientální a hluboce emocionální rozměr, který reflektuje Saint Laurentův boj s depresemi i jeho kreativitu.

To byla ukázka z francouzského životopisného filmu Yves Saint Laurent a na řadě je půvabný příběh s názvem Paní Harrisová jede do Paříže. Skladatel Rael Jones se rozhodl pro hudbu, která je stejně optimistická a šarmantní jako hlavní hrdinka. V soundtracku slyšíme ozvěny francouzského šanzonu, ale v moderním orchestrálním kabátě. Jones využil dřevěné dechové nástroje a hravý klavír, aby navodil atmosféru poválečné Paříže a luxusního salonu Christian Dior.

A jsme skoro na konci. Poslední dnešní ukázkou v pořadu Hudba stříbrného plátna bude soundtrack Alexandra Desplata z filmu Coco Chanel. Oscarový skladatel vytvořil pro příběh o začátcích slavné Coco hudbu, která je minimalistická a strohá, přesně jako styl, kterým návrhářka dobila svět. Despla se vyhnul velkým romantickým gestům. Místo toho sází na rytmickou preciznost a čisté melodické linky. Hudba evokuje tikot hodin nebo rytmus šicího stroje, čímž postrhuje pracovitost a cílevědomost Gabriel Chanel. Ukázkou se pro naše kloučím. Nikola Bojčev.

0: Tvorba stříbrného plátna.
1: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
2: Tohle je Klasik Praha.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč, s 10letou zárukou. Profi voda, CZ.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
7: Oba.
9: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
10: Tohle je Klasik Praha.
11: Koncert bez smokingu vám přináší
10: Klasik Praha.
12: Dnes večer se na Klasik Praha zaposloucháme do hudby německo-dánského varhaníka a hudebního skladatele období baroka Dietricha Buxtehudeho. Rok narození ani místo narození tohoto skladatele není přesně známo a je dodnes předmětem sporů. Předpokládá se, že se narodil někdy kolem roku 1637. Vzhledem k tomu, že raná léta svého dětství strávil Helsingoru ve Skánii, což bylo území, jenž v té době přináleželo tehdejšímu Dánsku, je některými hudebními historiky a muzikology považován za dánského skladatele. Nicméně jiné odborné názory uvádí, že se narodil v Oldesle v Holštýnsku, tedy dnešním Německu, odkud pocházel jeho otec, varhaník Johann Buxtehude. Jedno je ovšem jisté. Jedná se o přímého předchůdce nejznámějšího barokního hudebního skladatele Johanna Sebastiana Bacha. Jako varhaník působil Buxtehude nejprve v Helsingborgu, později zakotvil trvalé v Marienkirche v Lübecku, jenž byl císařským městem. Toto město mu poskytovalo značnou tvůrčí i uměleckou volnost a pozitivně zapůsobilo na rozvoji jeho hudební kariéry. Jeho osobní příklad pak působil jako pravzor pro rozvoj hudební kariéry pozdějších barokních mistrů, jako byli Georg Friedrich Händel, Johann Mattheson, Georg Philipp Telemann a Johann Sebastian Bach. Je doloženo, že v roce 1705 se Johann Sebastian Bach vydal pěšky z Arnstadtu do Lübecku, aby se s ním, líbeckým varhaníkem, osobně mohl setkat a slyšel jej hrát. Mnoho z Buxtehudeho hudebních děl se bohužel ztratilo. Dochovala se například libreta jeho oratorií, ale žádná z jejich partitur nebyla nalezena, což je velká škoda, protože jeho německá oratoria byla patrně vzorem pro jeho hudební následovníky, jak už řečeno, Bacha a Telemana. Některé jeho varhanní skladby byly později nalezeny v Bachově osobní sbírce hudebních děl a dochovala se i vydání jeho dvou sbírek komorních sonát a určité množství kantát. My si dnes poslechneme 7 z jeho triových sonát, a sice F-dur, G-dur, A-mol, B-dur, C-dur, D-mol a E-mol. Hrát bude komorní soubor Arcangelo.
10: Koncert bez smokingu
11: na Klasik Praha.

0: Posloucháte Klasik Praha. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
1: Dnešní pořad věnujeme připomínce hudebního skladatele, jednoho ze nejslavnějších klavíristů své doby a nejproduktivnějších skladatelů 19. století, France Lista. Ten zemřel 31. července 1886, tedy před rovnými 140 lety. List se narodil 22. října 1811 na území tehdejšího Rakouska-Uherska v Ridingu. Dnes je to rakouský Burgenland a byl pokřtěn jako Franciscus. Jeho matka Anna byla Rakušanka. V 9 letech ztratila rodiče a musela se přestěhovat do Vídně, kde pracovala 11 let jako služka. V roce 1811 se provdala za Adama Lista z vesnice Unterfreundhend, dnešní Lok, v tehdejší Šoproňské župě, tedy dnes Burgenlandu. On sám se však narodil v Edelštátu nedaleko Bratislavy a jeho rodina tak měla předky německé a slovenské. Byl amatérským pianistou a violončelistou. Povoláním byl úředníkem na dvoře knížete Mikuláše II. Esterházyho. Není tedy divu, že tento propletenec vedl k tomu, že Listova národnost bývá předmětem sporů a nárok na něj si činí vedle Rakušanů také Maďaři, Němci i Slováci. Budoucí skladatel tedy vyrostl v německo-slovenském jazykovém prostředí a později se naučil výborně francouzsky. Sám se podepisoval jako Franz, ale hlásil se k Maďarům. Maďarsky ovšem uměl jen málo, i když se ještě ve starším věku pokoušel tento jazyk ovládnout. Dnešní pořad hudebně otevřeme listovým galopem a mol, který zahraje klavírista Leslie Howard.

O životě a díle France Lista je známo mnohé, například i to, že výjimečné hudební nadání projevil už v útlém věku. Na klavír hrál od 6 let, od 8 komponoval a v 9 letech absolvoval své první koncerty. Zaměřme se tedy dnes na jeho vztah k českým zemím. List pobýval na území Čech a Moravy několikrát. Do Prahy přijel poprvé v roce 1840 a uspořádal tu 6 koncertů. Na programu toho prvního byla díla Beethovenova, Schubertova, Paganiniho, Rossiniho a některé z jeho uherských národních melodií. Kritika nešetřila chválou. V onom roce vznikla také jediná jeho skladba inspirovaná českými dějinami, a sice Husitská píseň. V Praze pak List koncertoval ještě v roce 1846 a téhož roku vystoupil také v Brně. O 10 let později dirigoval List v Praze svou ostřihomskou mši. Listovy pražské pobyty připomíná bysta na domě číslo popisné 416 v Martinské ulici na Starém městě pražském. Další dva koncerty pod Listovou taktovkou se v Praze uskutečnily v roce 1858. List tehdy dirigoval oba své klavírní koncerty a také čerstvě zkomponované symfonické básně Tasso, Ideály a symfonii Dante. Další listová návštěva Prahy pak spadá do roku 1871, kdy navštívil Bedřicha Smetanu a také klavíristu, skladatele a pedagoga Jana Procházku. Poslechněme si teď listovou zmiňovanou symfonickou báseň Tasso, respektive 3 její závěrečné části. Symfonický orchestr jihozápadního německého rozhlasu bude řídit Zoltán Peško.

Zmiňovala jsem, že se v Praze List setkal s Bedřichem Smetanou. Ostatně právě Smetana měl k Listovi z českých skladatelů nejblíže. V roce 1840 byl mezi posluchači Listova pražského koncertu. V roce 1848 pak Lista písemně požádal o půjčku 400 zlatých a věnoval mu svůj klavírní cyklus 6 charakteristických kusů. List mu sice půjčku neposkytl, nicméně cyklus pochválil a zařídil jeho vydání v Lipsku. Osobně se oba skladatelé seznámili při Listově pražské návštěvě v roce 1850. Tehdy si dokonce společně čtyřručně zahráli na klavír a mimo to si zahráli i whist, v té době módní karetní hru. Když v Praze List dirigoval v roce 1856 ostřihomskou mši, setkali se znovu. A když Smetana odjel působit do Göteborgu, cestou na druhý pobyt ve Švédsku roku 1857 se na oplátku Smetana i s manželkou a dcerou zastavil u Lista ve Výmaru. Nicméně se Smetanovi nikdy nepodařilo Lista přimět, aby uvedl některou z jeho symfonických básní, inspirovaných právě jeho tvorbou. Začátkem 40. let se List spřátelil s knížetem Felixem Lichnovským, který ho občas doprovázel na jeho cestách. Šlechtic ho několikrát také přivítal na svém rodinném zámku v Hradci nad Moravicí a List tu pro Lichnovské i koncertoval. Po smrti knížete Lichnovského se List ještě jednou do Hradce vrátil a jeho pobyt tu připomíná pamětní deska. Kromě toho List poctil svou návštěvou i lázně Teplice. Bylo to v roce 1832 a skladatel se ubytoval v jednom z domů v Dlouhé ulici.

List po sobě zanechal velmi rozsáhlé dílo. Napsal kolem 350 vlastních skladeb a přes 200 transkripcí pro klavír děl jiných autorů. Důkazem toho byla i klavírní transkripce písně Mnich Giacoma Meyerbeera, kterou nám před chviličkou zahrál klavirista Leslie Howard. Podobně i počet jeho žáků se odhaduje na několik set. V mládí komponoval převážně pro klavír. Po roce 1848 se zabýval spíše orchestrální tvorbou a ve stáří komponoval duchovní skladby. Pozoruhodné je, že také sám napsal nebo se podílel na 8 svazcích prózy. Liszt byl tvůrcem mnoha technických inovací v klavírní hře. Hodně jeho skladeb patří mezi nejnáročnější v klavírním repertoáru. Styl jeho hry byl na svou dobu převratný, zatímco všichni dřívější klavíristé i jeho současníci, jako například Felix Mendelssohn Bartholdy, hráli s rukama při klávesách a bez zbytečných pohybů, on ze svých koncertů dělal téměř divadelní představení. Začal nedbalou poklonou, zasedl ke klavíru a s rozmachem udeřil do nástroje. Mnoho klavíristů jeho stylem opovrhovalo, žádný ovšem nemohl popřít, že jeho virtuozita byla mimořádná a jeho muzikální cítění geniální. Bez nadsázky se dá říci, že byl klavírní superstar své doby. V oblasti kompozice je považován za tvůrce symfonické básně, řadící se do takzvané programní hudby. Měl sice v této oblasti předchůdce v Beethovenově pastorální symfonii či Berliozově fantastické symfonii, ovšem žádná z těchto skladeb se ale neopírala o literární předlohu. Teprve Liszt díky svému mimořádnému zájmu o literaturu dokázal dokonale skloubit báseň a hudbu. Dnešní vzpomínku na Ference Liszta uzavřeme jeho temperamentní Uherskou rapsodii číslo 2 v neotřelém podání souboru Cigánský ďábli.